Mario, oce ja bašu son, jak večerí roza i raptom tormoza i škirený salon i pit šumas go on, s tobou vič na